hviezdičky hraj, posebný znáci, nebriem brádu. Jednom je reko, druh taj, ja volím sve šlágere ovoga svieta, ale ovi stichovi taj vági kraj, strahota, to me